0: Ježiš, naše ptory, že jsem se hned viděl a zvaný.
1: Let's go, careful.
2: Urban FM 103.5.